Dozněl koncert G-dur pro dvě flétny, orchestr a basso continuo od Johanna Joachima Kvance. Na barokní příčné flétny hráli Jet Vance a Marion Moonen, soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Gebel. Faunovo odpoledne, ikonické dílo francouzského impresionismu, napsal Claude Debussy již roku 1896 a je zároveň jednou z prvních skladeb tohoto stylu. Francouzský dirigent François Xavier Roth je známý hlavně jako zakladatel a umělecký vedoucí orchestru Le Siècle, který se věnuje hudbě 19. a počátku 20. století na dobové, většinou originální nástroje příslušné doby. Své zkušenosti Roth aplikuje i v práci s moderními orchestry, k nímž je často zván. Faunovo odpoledne, neboli preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé, zazní v podání Londýnského symfonického orchestru, který řídí François Xavier Roth.

Vyslechli jsme preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé Faunovo odpoledne, dílo Claude Debussyho. Londýnský symfonický orchestr řídil François Xavier Roth. Klavírní trio číslo 2 S-dur je jednou z posledních velkých skladeb France Schuberta. Svým rozsahem a čtyřvětým rozvrhem má téměř symfonické parametry. Nejznámější částí tria je baladická druhá věta, jejíž hlavní myšlenka, inspirovaná švédskou lidovou písní, se stala jedním z ústředních témat slavného filmu Stanleyho Kubricka Barry Lyndon. Tuto působivou melodii pak Schubert ještě nečekaně nechává zaznít ještě ve finální větě. Schubertovo druhé klavírní trio vyslechneme v interpretaci tří významných umělců věnujících se hře na historické nástroje, kterými jsou Daniel Sepec housle, Royal Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír. Nahrávka byla vydána roku 2016.

Doznělo klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta. Jeho interprety byli Daniel Sepec housle, Roel Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír.

Symfonickou báseň pro soprán a orchestr Luonnotar s podtitulem Dcera přírody aneb stvoření světa na text z finského národního eposu Kalevala zkomponoval Jean Sibelius během roku 1913 a patří k jeho nejosobitějším dílům. Text této symfonické básně pochází z první runy Kalevaly, která s poetickou obrazností vypráví o vzniku světa a narození hlavního kalevalského hrdiny, moudrého pěvce Veinemeinena. Bohyně vzduchu Luonnotar, zvaná také jako Ilmatar, bloudila po 900 let, než porodila syna. Prosila o pomoc boha Ukko. V tom přiletěla kachna a hledala místo, kde by se uhnízdila. Všude bylo jen moře a tak Luonnotar vynořila z vody své koleno, kde kachna snesla 6 vajec ze zlata a jedno železné. Luonnotar se najednou pohnula a vejce se skutálela a rozbila. Jejich skořepiny se ale najednou přetvořily v nebe a zemi, ze žloutku se vytvořilo slunce a z bílku měsíc. Když byly země a nebe stvořeny, Luonnotar se narodil syn Veinemeinen. Premiéra tohoto díla se konala 10. září 1913 na festivalu v Gloucesteru v Anglii. Solový part zpívala slavná finská sopranistka Aino Akte, které také skladba byla věnována. V dnešním bloku zazní nahrávka z roku 1996. Solový part přednese norská sopranistka Solveig Kringleborn, Královskou filharmonii bude řídit Paavo Järvi.

To byla symfonická báseň se solovým sopránem Luo Notar, dílo Jeana Sibelia. Solový part přednesla Solveig Kringelborn, Královskou filharmonii dirigoval Paavo Järvi. Na závěr našeho pořadu budeme opět věnovat pozornost dánskému dirigentovi Tomasu Dousgaardovi a švédskému komornímu orchestru. Dousgaard byl jeho šéfdirigentem po 20 let a za tu dobu pořídil celou řadu vynikajících nahrávek zvláště symfonického repertoáru 19. století. Menší obsazení orchestru ve vrcholných symfonických dílech romantiků může působit nezvykle, ale v 19. století to bylo běžné a hudba díky němu získává na transparentnosti. Dousgaardova práce s orchestrem se velmi blíží stylu interpretace dirigentů orchestru s historickými nástroji. Projevuje se to v první řadě užitím vibráta pouze jako výrazového prostředku na vhodných místech, ne trvalé součásti hry, precizním frázováním i citlivou prací se změnami tempa neboli frázovou agogikou. Neznamená to ale, že by jeho interpretace byla nějak sterilní, naopak hýří nespoutanou energií a muzikalitou. Můžeme se o tom přesvědčit v jeho nahrávce symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, vydané roku 2007 švédskou firmou BIS. Dvořák tuto symfonii, která patří k jeho vrcholným dílům, napsal v krátkém čase pouhých 7 týdnů mezi 27. srpnem a 15. říjnem roku 1880 na přání šéfdirigenta vídeňských filharmoniků Hanse Richtera. K provedení ve Vídni nakonec nedošlo a tak se premiéra konala v Praze 25. března 1881 pod taktovkou Adolfa Čecha. Tak tedy Antonín Dvořák, symfonie číslo 6 D-dur, švédský komorní orchestr řídí Tomas Dousgaard.

Dozněla symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Toto dílo zároveň ukončilo hudební blok, který pro vás sestavil a uváděl Petr Budín.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Snad si, milí posluchači, vzpomínáte, že jsme v posledním Dakápu probírali druh skladby jménem koncert a pouštěli jsme si koncerty pro solistu s orchestrem, které se drží klasického třívětého půdorysu se sonátovou formou v první větě, zpěvnou melodickou druhou větou a brilantní třetí větou. Dnes bych rád nabídl přehlídku těch nejbizarnějších koncertů, které se z klasické formy nějak vymaňují. Už Telemann neváhal dostat zcela ze hry orchestr. Solisty má ovšem hned 4 a všichni hrají na stejný nástroj, na housle.

Základním atributem koncertu je jistě přítomnost solisty. Nuže vězte, že existuje řada koncertů, které solistu nemají. Jsou to třeba koncerty pro orchestr. Solistická role tam přechází z nástroje na nástroj, z jedné sekce na druhou. Nejslavnější koncerty pro orchestr pocházejí od Bartóka a Lutoslavského. Zvolme ten druhý, který se proslavil tím, že si ho štvavá protisocialistická vysílačka Svobodná Evropa zvolila jako znělku jednoho ze svých pořadů. Řídí sám Witold Lutoslavský.

To tedy byl Lutoslavského koncert bez solisty. Řekli jsme, že solistou v koncertu je vždy hráč na nějaký hudební nástroj. Inu nemusí. Reinhold Glier napsal koncert pro koloraturní soprán a orchestr. Je dvouvětý, druhá věta nemá daleko k operetě, ale první věta je postavena na krásné široké kantiléně. Solistkou je Eileen Halsová.

To byl Glírův koncert pro koloraturní soprán a orchestr. Instrumentální solista byl nahrazen zpěvačkou. V původní roli tedy zůstal alespoň orchestr. Alfred Schnittke ovšem zbořil i toto pravidlo. Napsal koncert pro sbor. A aby nezůstal kámen na kameni, nemá 3, nýbrž 4 věty a trvá 3/4 hodiny. Interpretace díla představuje pro sbor nadlidský úkol.

Schnittke tedy rozbil stavbu koncertu na padrť. Ale i mezi koncerty, které jakž takž zachovávají protiklad solisty versus nějaký ansámbl, najdeme podivuhodné kombinace. Zdeněk Šesták napsal koncert pro housle, orchestr dechových nástrojů, harfu, čelestu, gong a tympány. Jeho hudební jazyk je vcelku klasický, takže bizarní sestava nástrojů zní nakonec docela přirozeně.

Mezi stěžejními díly české hudby 20. století pak najdeme velmi originální koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány Bohuslava Martinů. Jsou tu pěkně obrácené úlohy. Klavír a tympány mají spíše roli doprovodnou, funkci dvou solistů přebírají dva velké smyčcové orchestry sedící na pódiu proti sobě. A s tím je právě potíž. Před skladbou musí dojít na pódiu k mohutné přestavbě. Pokud je dílo zařazeno do prostřed programu, musí se kvůli němu vyhlásit zvláštní přestávka, aby všechny židle a všechny pulty mohly změnit místo. Po skladbě se zase vše dává na původní místa. Myslím, že je to jediný důvod, proč se skladba častěji nahrává, než hraje na pódiu. To už je ale úděl každého tvůrčího činu, který se nějak vymyká rutině.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, druhá věta z koncertu pro dvoje housle a orchestr. Hraje Český komorní orchestr, solisté jsou Josef Suk a Henrik Schering, řídí Josef Vlach.

Překrásné vyznání lásky přináší báseň Widmung německého básníka Friedricha Rickerta, který ní oslovuje svou lásku mnoha výrazy od má duše, mé srdce, má rozkoši, má bolesti až k finálním můj strážný anděli, mé lepší já. A což teprve, když tento text zní v hudbě Roberta Schumana. Věnování z cyklu Myrty zpívá sopranistka Barbara Bony, hraje Vladimír Aškenázy.

samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Nejen současníci Johanna Josefa Fuchse měli tohoto nejdůležitějšího císařského hudebníka, skladatele a pedagoga ve velké úctě a vážnosti. Díky jeho teoretickým pracím se Fuchsovu géniu klaněli i Mozart, Beethoven a dlouhá řada následujících skladatelů, kteří pečlivě studovali jeho slavnou učebnici kontrapunktu Gradus ad Parnassum z roku 1725. Jistě i to by bylo zajímavé poslouchání, ale přeci jen o něco více líbeznosti a o dost více barevnosti najdeme třeba v Sukově serenádě pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Kouzelnou jigu teď přednese Concentus Musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncourta.

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ivan Klánský zahraje mazurku pro klavír cis-moll op. 63 číslo 3 Friderika Chopina.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Vstoupíme do prvního dějství dvouaktové opery ve chvíli, kdy hrabě, toužící po mladičké nevěstě Cerlíně, zve svatebčany, aby si u něj dopřáli skvělou hostinu, kde poteče víno a bude tanec a zpěv a zábava. A sám si dopřeje svá potěšení, takže seznam jeho milostných dobrodružství bude na zítří delší alespoň o 10 dalších jmen. Toto je takzvaná šampaňská árie Dona Giovanniho. Česky se zpívalo Až rudé víno zbarví jim tváře. S hýralým Donem Giovannim je vídeňský rodák, baritonista Bernd Weichl. Londýnský filharmonický orchestr vede George Scholty.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 417. Pro dvě kytary. Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Salieri, Sinfonia La Fiera di Venezia. Prague Sinfonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

Skerco ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, které ho okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a Azur.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

V roce 1894 byl Antonín Dvořák na vrcholu sil i světové popularity, vážený profesor newyorské konzervatoře, mistr jehož umění se klanil doslova celý hudební svět. Dva měsíce poté, co Dvořák zažil největší triumf své kariéry, premiéru Novosvětské symfonie, složil pětivětou svitu pro klavír A-dur. Jakoby se chtěl k intimitě sólového klavíru uchýlit, aby si odpočinul od vší té hektičnosti a vzruchu kolem něj. Každá z pěti vět je charakterově jiná, slavnostní úvod, živé skerco, lyrické nocturno a efektní závěr. A na místě třetí věty rondo, jehož hlavní téma připomíná polonézu nebo také Dvořákovu oblíbenou sousedskou. Třetí větu ze svity A-dur hraje Radoslav Kvapil.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Jan Křtitel Kalivoda, druhá část ze symfonie číslo 6 F-dur, hraje hofkapele Stuttgart.

Georg Philipp Telemann, koncert pro hoboj a orchestr E-moll, první a druhá věta. Hrají Martin Stadler a Lesta Jone, Frankfurt.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Valé.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Chacona a pasacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Claudio Monteverdi a jeho madrigal ve formě pasacaglie Cefiro Torna. Zpívá Magdalena Kožená, Anna Procházka a soubor La Cetra Basel.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Nikdo menší než král slunce, Ludvík XIV. Si objednal v roce 1669 komedii balet a dodali mu ho nikdo menší než Molière a Lyly. Oba také v komedii účinkovali.

zopakovali a úspěch byl obrovský. A to díky vtipnému námětu, díky vhodně zakomponované hudbě domluvené hry i díky vlně zájmu o tureckou kulturu a turecké motivy ve Francii. My si z komedie baletu Le Bourgeois Gentilhomme, Měšťák šlechticem, vybereme uvertýru číslo 1 z pera Jeana Baptisty Lillyho a v interpretaci London Oboe Band a Paula Goodwina.

Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu. Giacomo Puccini, árie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

Hektor Berlioz, Miranda, fantazie na Shakespeareovu bouři. Zpívá a hraje Orchestre National de Lyon a sbor řídí Noël Lee.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. U poslechu stanice D-dur vás v tuto chvíli vítá Robert Škarda. V následujících 4 hodinách vám nabídnu nahrávky hudby 18. až 21. století. Těšit se můžete na hudbu Giuseppe Verdiho, Antonína Reichy, Karla Nielsena, Josefa Haydna a dalších. Úvod bude patřit klavírní tvorbě Johannesa Brahmse. 16 valčíků opus 39 zkomponoval německý skladatel v roce 1865 ve Vídni. Jsou věnovány významnému hudebnímu kritikovi 19. století Eduardu Hanslikovi, který Brahmsovu hudbu obdivoval. Na klavír hraje Matthias Kirchnereit.

Rodák z Rokycan Antonín Kraft byl považován za jednoho z nejlepších violončelistů své doby. Své skladby pro něj psali i Haydn nebo Beethoven. Sám Kraft byl ale také skladatelem a několik jeho skladeb se nám dochovalo dodnes. Poslechneme si koncert C-dur pro violončelo a orchestr, který byl zkomponován před rokem 1803. V tomto roce také vznikl jediný dochovaný opis skladby, pořízený berounským děkanem Johannem Antonínem Seidlem. Třívětý koncert C-dur Antonína Krafta hrají Jiří Hošek na violončelo a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Josef Hrnčíř.

Koncert pro violončelo a orchestr C-dur Antonína Krafta hráli Jiří Hošek na violončelo a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Josef Hrnčíř.

Duchovní komorní kantáta Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso continuo italského barokního skladatele Giovanni Battisti Pergolesiho je jedním z nejznámějších zhudebnění tohoto středověkého veršovaného textu. Pergolesi své Stabat Mater zkomponoval v roce 1736, krátce před svou smrtí. Stalo se tak na žádost neapolského řádového bratrstva pro liturgické potřeby svatého týdne. Zpívají June Anderson, soprán, a Cecilia Bartoli, mezzosoprán. Hraje Sinfonietta de Montréal, řídí Charles Dutoit.

0: Dozněla duchovní komorní kantáta Stabat Mater pro soprán, alt, smyčce a basso continuo od Giovanni Battisti Pergolesiho. Poslouchali jsme nahrávku z roku 1993, na které se představili June Anderson a Cecilia Bartoli. Hrála Sinfonietta de Montréal, kterou řídil Charles Dutoit.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur nyní zamíříme k hudbě českého baroka a k tvorbě Františka Xavera Brixiho. Od roku 1759 byl Brixi kapelníkem katedrály svatého Víta a věnoval se v souladu se svým působením především chrámové hudbě. Je autorem i několika varhaních koncertů. Připravena je nahrávka jednoho ze dvou Brixiho koncertů C-dur pro varhany a orchestr. V krajních větách tohoto třívětého koncertu je doprovodný smyčcový orchestr rozšířen o dvě klariny. Na varhany hraje Jan Hora, pražský komorní orchestr řídí František Vajnar.

písní. Vznikly v závěru jeho života na objednávku skotských a anglických vydavatelů. Populární lidové nápěvy bylo třeba upravit pro tehdejší měšťanské salóny. Výběr skotských písní Josefa Haydna nahráli v roce 2009 sopranistka Julie Kaufmann a mnichovské klavírní trio. Můžeme si tak představit Haydnovy mistrovské úpravy lidových písní, které propojují tradiční skotské melodie s klasickým komorním obsazením.

0: Sopranistka Julie Kaufman a mnichovské klavírní trio přednesli výběr ze skotských písní od Josefa Haydna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, prostor v našem vysílání dostane za okamžik koncertantní skladba počátku 20. století ze severu Evropy. Dánský skladatel Carl Nielsen měl k dechovým nástrojům blízko. V mládí hrával na lesní roh a trombon. Dnes jsou ceněné zejména jeho koncerty pro flétnu nebo klarinet. Právě koncert pro klarinet z roku 1928 se nyní rozezní. A to v podání českých interpretů. Anu Paulovou na klarinet doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu za řízení Tomáše Braunera.

Anna Paulová na klarinet a symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem dohráli koncert pro klarinet a orchestr od Karla Nielsena.

Milí posluchači, vysíláním vás provází Robert Škarda. A následujících 27 minut zasvětíme na naší stanici solovému klavíru. Představí se nám srbsko-americký pianista žijící v Paříži Ivan Ilič. A to ukázkou ze svého projektu věnovaného klavírním solovým skladbám českého skladatele a Beethovenova současníka Antonína Reichy. Připravena je premiérová nahrávka tříveté virtuózní Grande Sonate C-dur, jedné ze tří Reichových velkých sonát napsaných ve Vídni.

Milí posluchači, za malou chvíli se v 15-minutovém výběru zaposloucháme do atmosféry opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Tragická opera o čtyřech dějstvích pochází z roku 1847. Její libreto napsal Andrea Maffei na motivy slavného dramatu Zbojníci od Friedricha Schillera. Základním motivem je spor dvou bratrů. France, který chce ovládnout rodinné panství, a Karla, který se ze žalu a pocitu zrady stane vůdcem skupiny loupežníků a psanců v českých lesích. Úryvky z Verdiho opery budou zpívat tenorista Plácido Domingo a baritonista Eduardo Valdés. Sbor a orchestr Mariinského divadla řídí Valery Gergiev.

Dozněl výběr scén z opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Úryvky z prvního a druhého dějství přednesli Plácido Domingo, Eduardo Valdés a sbor a orchestr Mariinského divadla. Řídil Valery Gergiev. Zkombinovat tradiční formu partity s českým hudebním materiálem a využít všechny možné kombinace nástrojů a kontrasty mezi nimi. To byly základní myšlenky kompozice Pražský kaleidoskop pro housle a kytaru ruského skladatele žijícího v Izraeli Jana Freidlina. Jak Freidlin sám podotýká, v Pražském kaleidoskopu propojil všechny výše zmíněné složky, které doplnil o hudební vyjádření prostředí města Prahy, která ho inspirovala. Nejde přitom jen o pokus vykreslit krásnou pražskou krajinu, jde o reprodukci vnitřního ducha Prahy. Skladba je věnována Duu Teres, interpretům, kteří nám teď skladbu zahrají. Houslistce Lucii Kopsové a kytaristovi Tomáši Hoňkovi.

0: Lucie Kopsová na housle a Tomáš Honěk na kytaru. Dohráli pražský kaleidoskop od Jana Frajdlina.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Nocturno jako hudební forma inspirovaná atmosférou noci byla typickou také pro dobu hudebního klasicismu 18. století. Představíme si nyní jedno z nich. Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo, které zkomponoval rakouský skladatel Michael Haydn v roce 1773. Pětivětou komorní skladbu nahrál v roce 2007 Apollon Quartet ve spolupráci s violistou Ladislavem Kyselákem.

Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo od Michaela Haydna hráli Ladislav Kyselák na violu a členové Apollon Quartet. Pavel Kudelásek a Radek Křižanovský housle, Pavel Cypris viola a Pavel Werner violončelo. To byla také závěrečná skladba vysílacího bloku, který připravil a slovem provázel Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. V následujících 4 hodinách je pro vás připraven výběr nahrávek z rozhlasové fonotéky s hudbou mistrů baroka, klasicismu, romantismu i autorů 20. století. Úvod našeho výběru bude patřit českému baroknímu mistru Františku Bendovi, který se proslavil jako houslista a skladatel v Drážďanech, Rheinsbergu nebo Berlíně. Vedle řady sonát a symfonií jsou dnes v Drážďanech uloženy také opisy Bendových 6 houslových koncertů. Houslový koncert C-dur napsal ale Benda pravděpodobně v Rheinsbergu. Svojí sazbou odpovídá menšímu obsazení rheinberské kapely. Doprovod je svěřen pouze smyčcovému orchestru. Jeho styl je neobyčejně zpěvný, v jeho skladbách by člověk sotva našel pasáže, které by nemohl zpívat lidský hlas. Skladby i přednes tohoto mistra jsou skutečně velmi osobité a krásné. Obdivoval tvorbu Františka Bendy například hudební cestovatel Charles Berny. Za doprovodu Pražského komorního orchestru s uměleckým vedoucím Pavlem Šafaříkem se nyní jako solista v koncertu C-dur představí houslista Roman Patočka.

Roman Patočka a Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Pavlem Šafaříkem dohráli koncert C-dur pro housle, smyčce a baso continuo od Františka Bendy.

Rokem 1718 je datována premiéra pastorální opery Georga Friedricha Händla Acis a Galatea na libretto Johna Gaye. My si z této opery za okamžik poslechneme tři části, tedy předehru k druhému dějství a dvě árie z recitativy obra Polyféma, který se snaží zničit štěstí pastýře Acise a nymfy Galatei. Části z Händlovy opery zazní na nahrávce basbaritonisty Adama Plachetky, sopranistky Kateřiny Knižíkové a souboru Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka.

Poslouchali jsme předehru a dvě árie s recitativy z opery Acis a Galatea od Georga Friedricha Händla. A to v podání Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka se solisty Adamem Plachetkou a Kateřinou Knižíkovou. Milí posluchači, náš program na stanici D-dur nabídne v tuto chvíli pozoruhodnou skladbu Jana Václava Hugovoříška, tedy proslulého pianisty, skladatele, učitele hudby i dirigenta přelomu 18. a 19. století, působícího za dob Beethovena ve Vídni. Dobově příznačný žánr představuje pět voříškových koncertantních skladeb pro klavír a orchestr, které nezapřou vliv jeho vídeňského učitele Humla. Poslechneme si ve své době populární introdukci a brilantní rondo opus 22 z roku 1817. Na nahrávce vydané v roce 1986 hraje klavírista Boris Krajný a pražský komorní orchestr s dirigentem Ivanem Paříkem.

Boris Krajný a Pražský komorní orchestr s dirigentem Ivanem Paříkem dohráli introdukci a brilantní rondo opus 22, koncertantní skladbu Jana Václava Hugo Voříška.

Symfonie F-dur náleží do trojice symfonií, které zkomponoval Antonín Rejcha ve Vídni v roce 1808. Dá se ale říci, že toto dílo otevřelo Rejchovi nové tvůrčí možnosti v jiném hudebním centru, a to v Paříži, kam poté natrvalo přesídlil. Po Rejchově příjezdu do Paříže se zasloužil o premiéru symfonie tehdejší ředitel pařížské konzervatoře Luigi Cherubini. Zařadil dílo na program koncertu konzervatoře 7. května 1809. Skladba vzbudila mezi pařížskou kritikou pozitivní ohlas a uvedla Rejchu na hudební scénu metropole. Rejcha poté z vděčnosti složil fugu na téma z jedné Cherubiniho opery. Symfonie F-dur je psána pro tehdejší standardní obsazení se smyčci, jednou flétnou, dvěma hoboji, klarinety, fagoty, lesními rohy a tympány. Čtyřvětou symfonii F-dur Antonína Rejchy hraje Dvořákův komorní orchestr, který řídí Petr Altrichter.

0: To byla symfonie F-dur od Antonína Reichy, dílo z roku 1808. Dvořákův komorní orchestr řídil Petr Altrichter.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus písní pro smíšený sbor, harmonium a baritonové solo Rosario od Ference Lista je dílem roku 1879. List zde zhudebňuje tradiční latinské liturgické texty, přesněji katolickou modlitbu svatého Růžence. Dílo se stává ze tří částí představujících jednotlivá růžencová tajemství a závěrečné Pater Noster. Pozdní listovo-duchovní dílo s názvem Rosario nám představí Netherlands Chamber Choir, Leo van Dusselaer na harmonium a baritonista Dietrich Fischer-Dieskau.

Rosario, cyklus čtyř písní Ference Lista, přednesli Netherlands Chamber Choir, Leo van Dusselaer na harmonium a baritonista Dietrich Fischer-Dieskau. Smyčcový kvartet číslo 2 a mol opus 13 složil Felix Mendelssohn Bartholdy ve svých 18 letech v roce 1827. Přes svůj nízký věk však byl již zkušeným skladatelem komorní hudby. Navíc s obdivem studoval Beethovenovy pozdní kvartety, na které se snažil navázat a dále rozvíjet. Sjednocujícím motivem Mendelssohnova kvartetu je citace z vlastní písně Ist es wahr, kterou složil o několik měsíců dříve. Jak se shodují hudební kritikové, kvartet A-moll čerpá z kompozičních technik pozdního Beethovena a spojuje klasickou formu s romantickým výrazem. Na nahrávce z roku 1964 hraje americký Gilliard String Quartet.

0: podání Gilliard String Quartet jsme slyšeli smyčcový kvartet číslo 2 a moll opus 13 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v našem výběru bude mít za pár okamžiků místo také opera. Bude to výběr 4 výstupů ze slavné opery Don Giovanni o potrestaném prostopášníkovi od Wolfganga Amadea Mozarta. Z díla, které mělo premiéru v Praze v roce 1787, si poslechneme výstupy Donny Anny a jejího snoubence Dona Otávia z prvního a druhého dějství. Vybírám nahrávku z roku 1991, zpívají Plácido Domingo a Karol Vanes. Hraje Mnichovský rozhlasový orchestr, řídí Eugen Kohn.

Dozněl výběr duet a árií z opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Jako Don Ottavio zpíval tenorista Plácido Domingo, jako Dona Anna se představila sopranistka Carol Vanes, Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Eugen Kohn.

Vysíláním stanice D-dur vás provází Robert Škarda. Společně nás nyní čeká hudba Johanna Sebastiana Bacha. Koncert pro tři klavíry, smyčcový orchestr a basso continuo C-dur BWV 1064 byl vytvořen ve 40. letech 18. století pro lipský soubor Collegium Musicum. Je to tak bohatá skladba, že se jí lze věnovat celé věky. Je ucelenější a obsahuje více dialogu než kterýkoliv jiný Bachův koncert, uvádí jeden z interpretů této skladby. Skladba nyní zazní v českém provedení z nahrávky, která vznikla v roce 2015. Hrát budou klavíristé Michal Mašek, Karel Košárek a Igor Ardašev. Filharmonii Bohuslava Martinů řídí Debašiš Šodry.

0: To byl koncert pro tři klavíry, smyčce a basso continuo C-dur Johanna Sebastiana Bacha. Solové party hráli Michal Mašek, Karel Košárek a Igor Ardašev. Filharmonii Bohuslava Martinů řídil Debašiš Šódry.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Kanadská harfenistka Erika Goodman je dnes jednou z předních světových hráček na harfu, která se věnuje solové koncertní činnosti i nahrávání. Z portfolia snímků Eriky Goodman vybíráme nyní do našeho výběru třívětou sonatinu pro harfu od francouzského skladatele a harfenisty první poloviny 20. století Marcela Tourniera.

Sonatinu pro harfu od Marcela Turniera hrála Erika Goodman. Milí posluchači, máte naladěnu stanici Český rozhlas D-dur. Za okamžik budeme poslouchat orchestrální hudbu, konkrétně symfonii číslo 5 F-dur opus 76 Antonína Dvořáka. Jde o symfonii, v které Dvořák sformoval svůj originální hudební jazyk a zejména čtvrtá věta této skladby je považována za Dvořákovo mistrovské dílo. Pátou symfonii Dvořák dokončil v roce 1875. O 12 let později ji revidoval a připojil dedikaci dirigentovi Hansi von Bělouovi, který byl obdivovatelem a propagátorem jeho díla. Poslechneme si nahrávku z roku 1993, kdy Dvořákovu pátou symfonii F-dur nastudovala a nahrála Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška.

Symfonii číslo 5 F-dur opus 76 Antonína Dvořáka hrála Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška. Touto nahrávkou se také od mikrofonu loučí váš dosávadní průvodce Robert Škarda.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regenschory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka Pochod a menuet ve skvostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

Když Franz Schubert zhudebnil Schubertův text Obstruhovi, byl úspěch písně Die Forelle takový, že jen skladatel jeho motiv opětovně šestkrát různě upravil. Samozřejmě za zmínku stojí především čtvrtá věta klavírního kvintetu A-dur, kde melodii pstruha nápaditě variuje. Ale my si poslechneme originál, píseň Pstruh a sopranistka René Flemingová s klavíristou Christophem Eschenbachem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Téma, to je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího. Bedřich Smetana, Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Alespoň na pár minut vás teď zveme do barokní Itálie, k dílu skladatele a houslisty, který je pochován v římském Panteonu, který během svého života zaznamenal veliké úspěchy a dosáhl dokonce značného jmění. Arcangelo Corelli, dodnes spojovaný především se zdokonalením formy Concerta Grossa, již po jeho vzoru později rozvíjeli Vivaldi, Bach či Händel. Corelli byl vynikajícím houslistou, ale jak nám ukáží trumpetista Niklas Eklund a Vasa Barok Ensemble, o pozoruhodná díla obohatil také trubkový repertoár. Arcangelo Corelli, Allegro ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur.

První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent newyorské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor, Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně prospěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Grazioso a u klavíru Walter Gieseking.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog, jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jiří Srnka, Stříbrný vítr. Melodie ze stejnojmenného filmu. Physio řídí František Belfín.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sulla li dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabukem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 36 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Je celkem logické, že Johannes Brahms své uherské tance napsal původně pro klavír na čtyři ruce. Tak si mohl být jist, že dílo se bude velmi dobře prodávat, neboť si ho doma budou moci zahrát všichni hudební amatéři ze šlechtických i měšťanských rodin. A právě to se také stalo. Fenomenální úspěch 21 tanců ale dále vedl k tomu, že existují ve stovkách úprav pro nejrůznější nástrojové kombinace. Sám Brahms upravil 3 tance pro orchestr a 10 převedl do partu sólového klavíru. A právě na něj nám teď populární tanec číslo 3 v tónině F-dur zahraje britský klavírista ruského původu Jevgenij Kysin.

Messier de Saint-Colombe byl proslulým francouzským barokním skladatelem a vynikajícím hráčem, ba virtuózem na violu da gamba. Řekněme barokní violončelo se 6 či 7 strunami a pražci na hmatníku. Mimochodem právě Saint-Colombe ve Francii přidal onu 7. strunu. Je to tajuplná postava, víme o něm velmi málo. Učil dalšího skvělého gambistu Marena Maréze, neměl ambice dostat se ke dvoru, žil v ústraní, staral se o 2 dcery, jež obě učil hrát na gambu. Ostatně leccos je naznačeno ve filmu Všechna jitra světa, právě o tomto hudebníkovi. Hlas gamby, který ve filmu zní, ovšem rozezvučel světově proslulý katalánský gambista Jordi Savall. A jeho hru Saint-Colombovy hudby teď necháme znít i my. Courant pro solovou violu da gamba.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

A teď si navzdory realitě dopřejeme krásnou, radostnou, naděje plnou, totiž vánoční atmosféru. Prostředníkem nebude nikdo menší než barokní velikán Johann Sebastian Bach, jehož šestice kantát pro vánoční svátky patří jako Weihnachtsoratorium, vánoční oratorium, k nejvelkolepějším barokním kompozicím vůbec. Samozřejmě nebudeme poslouchat celé ty 3 hodiny oné Bachovy skvostné hudby. Vybereme si toliko jednu árii, známou tenorovou koloraturní árii, v ní se zpívá Ich will nur dir zu Ehren leben, chci jen tebe velebit. V našem případě zaspívá německý tenorista Peter Schreier, jehož doprovodí Staatskapelle Dresden.

Luis Spohr, Vzpomínka na Mariánské lázně, valčík pro 11 nástrojů. Hrají členové Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: François Couperin od útlého dětství zastěňoval svého známého strýce Louise Couperina. A to nejprve jako varhaník a později i jako autor skladeb pro různé klávesové nástroje. Není divu, ještě dnes při jejich poslechu žasneme nad mistrovstvím a muzikalitou jejich autora. Poslechněme si první část z čembalového cyklu Le Folie Françoise, v nichž dává François Couperin 12 částem názvy související s pocity lásky. Toto je například La Virginité, panenství, nebo spíš možná panenskost. Hraje americká čembalistka Mitzi Meyerson.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice sborové. Sbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

Přestože Josef Haydn strávil bezmála 3 desetiletí ve službách esterházyovských knížat, a tudíž takřka solitérně a poměrně daleko od hudebního centra Vídně, nebo možná právě proto je díky svému významnému vlivu na formování některých hudebních druhů té epochy označován za otce smyčcového kvartetu, také za otce symfonie. Tolik z něj načerpali i takový Mozart nebo Beethoven. A také měl papá Haydn smysl pro humor, což dobře ilustruje třeba symfonie číslo 94 G-dur v německém jazykovém světě s podtitulem S úderem kotlů, v tom anglickém přezdívaná Surprise, překvapení. Ten vtip, ono nečekané forte po úvodních 2 osmitaktových frázích v pianu, se zkrátka nedá přeslechnout. A i v následujících variacích je od Haydna mnoho překvapivě půvabného. Druhá část ze symfonie číslo 94 hraje Österreichische Ungarische Haydn Philharmonie, řídí Adam Fischer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Friedrich Chopin, Scherzo pro klavír cis-moll opus 39, hraje Ivan Moravec.

Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Kolem 600 položek čítá katalog děl barokního velikána Georga Friedricha Händla, německého skladatele, který ovšem ve svých 74 letech umíral jako britský občan, někdejší skladatel ve službách královského dvora Jiřího I. a nejoslavovanější mistr anglické hudby. Händel byl mimořádně kompozičně zručný, schopný zasáhnout vynikajícím způsobem do všech žánrů tehdejší hudby, včetně opery i mohutných sborových skladeb a hudby k nejrozmanitějším příležitostem, třeba i k plavbě královského dvora po Temži. I takovou akci Händel doprovodil geniální hudbou, doslova vodní. Ze tří svět vybíráme tu první, Akademie staré hudby, zařízení Christophera Hogwooda, hraje její třetí část F-dur.

Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Antonio Vivaldi, kvarteto z opery La Fida Ninfa. Zpívá Filip Žarusky a další solisté, hraje ansámbl Mateus.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementym na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frist.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Kdo si o Dmitriji Šostakovičovi řekl, že to byl ruský John Williams své doby, nejslavnější a nejlepší autor filmové hudby? O této kapitole Šostakovičovy tvorby se možná ví méně, ale je pozoruhodná. Vždyť mezi lety 1929 až 70 zkomponoval na 30 soundtracků, tedy doprovodil svou hudbou 30 filmů. K nejznámějším z nich patří hudba ke snímku Ovád, The Gadfly z roku 1955 a zní několikaminutová romance pro housle a orchestr, v níž jakoby se Šostakovič inspiroval něžnou meditací Žila Masneta v opeře Thais nebo širokými melodiemi italských oper. Však film také sleduje ruského hrdinu v Itálii 30. let 19. století a romance se hraje na koncertních pódiích jako populární kus. My máme výtečnou nahrávku amerického houslisty Alexandra Kera a Royal Concerthebouw Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Robert Schumann nejprve aspiroval na kariéru koncertního klavíristy. Po problémech s rukou se začal více věnovat kompozici, především klavírních skladeb a také písní. Svou první symfonii dokončil až v 31 letech roku 1841, ale není pravda, že by se už předtím nepokoušel o symfonické kompozice. Svědčí o tom mimo jiné nedokončená pouze dvouvětá symfonie G-moll, které se podle místa prvního uvedení říká Zwickau. Schumannovi bylo 22, dílo nikdy nevydal a druhá věta byla koncertně provedena až v 70. letech 20. století. A to je škoda, protože je to pozoruhodná hudba. Orchestr revoluční a romantický, John Eliot Gardiner, druhá věta rané Schumannovy symfonie G-moll.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V minulých částech hudební stavebnice jsme si připomněli, co můžeme očekávat od koncertu, v jehož programu figuruje sonáta, symfonie, předehra, svita a koncert. Jsou to nejtypičtější druhy instrumentálních skladeb. Na vlastní uši jsme se přesvědčili, že každý z těchto druhů skladeb je nějakým standardním způsobem spojen s hudebními formami. Symfonie a sonáty mívají v první větě sonátovou formu, koncert také, ovšem důkladně rozšířenou a přepracovanou. Svity vycházejí z tanců, stejně jako symfonická skerca. Dnes bych vám ovšem rád nabídl bleskový přelet nad světem vokální hudby. A tady už se nějaké standardizované zacházení s hudebními formami neobjevuje. Do hry vstupuje text, který do značné míry určuje skladatelovu práci. Jakž takž přehledná je ještě píseň. Obvykle tento druh skladby pracuje s písňovou formou, což jsou ony známé symetrické útvary, v nichž se úvodní motiv opakuje po nějaké kontrastní střední části, tedy ABA. Platí to hlavně pro lidové písně. Skladatelé intelektuálové, od přírody nepraktičtí lidé, jejichž myšlení je komplikované a pro ostatní neproniknutelné, se ovšem s prostou písňovou formou většinou nespokojí. Nejjednodušší přijatelná forma je pro ně takzvaná strofická píseň. Bývají to zhudebněné básně o mnoha slokách, podobných si jako vejce vejci. Skladatel má nesmírně obtížný úkol. Musí vymyslet takovou melodii, kterou lze poslouchat stále dokola, třeba 7x za sebou. Jistě, že jsou přípustné nejrůznější obměny, ale v zásadě je strofická píseň útvarem rozvíjejícím jediný melodický nápad. Vedle proslulého díla s názvem Pesí trničku sežral, jehož nahrávkou bohužel rozhlasový archiv nedisponuje, můžeme nabídnout třeba tuto skvostnou strofickou píseň od Franze Schuberta.

Některé písně, jako třeba Schubertův Král duchů, jsou natolik rozsáhlé a významné, že mají vlastní opusové číslo a mohou v koncertním programu figurovat samostatně. Většinou jsou však písně součástí písňového cyklu. Může to být zhudebněná celá básnická sbírka nebo výběr z ní. Jindy je cyklus svázán společným tématem, přičemž každá píseň zhudebňuje báseň jiného autora. Po hudební stránce jsou priority jasné. Hlavní slovo tu má melodie. Klavír, který solistu doprovází, může obstarat hodně práce, ale pokud skladatel nevymyslí silnou melodickou linku, žádný virtuózní doprovod skladbu nezachrání. Jako ve všem, existují i zde výjimky. V několika částech písňového cyklu Haravy Oliviera Messiána neplní sólový soprán melodickou, ale spíš rytmickou úlohu.

Pěvecký recitál s klavírem je určitě nejintimnější hudební produkcí, kterou současný koncertní provoz nabízí. Jsou to koncerty pro zkušené publikum a panuje při nich posvátné ticho. Tito specializovaní posluchači neobdivují hřmotná fortissima žestů, nýbrž niterná pianissima tenoristů, při nichž pěvec sotva otevírá ústa. Vynikající komorní pěvci dokáží pracovat i s decentní mimikou a náznakem herecké akce. Když se zpívá o lásce, chytají se za srdce a podobně. Neskušeného posluchače bych na tyto koncerty rozhodně nebral. Mohl by rychle ztratit vědomí, nebo by si o koncertech vážné hudby vytvořil mylný dojem, že jde o cosi jako o spiritistické seance. K tomuto umění musí člověk dorůst. Docela jinou kategorií jsou písňové cykly s orchestrem. K melodické lince se přidává barva, velká dynamická škála, sytá harmonie. Třeba Berliozovi písně letních nocí otevírá nádherná kantiléna podepřená mistrovsky vypracovaným orchestrálním doprovodem.

Dnes není obvyklé kombinovat na jednom koncertě komorní a symfonickou hudbu, takže čteme-li v programu, že vedle symfonie a koncertu budou znít také písně, můžeme si být jisti, že jde o písně orchestrální. Pokud se ovšem v programu objeví jiná vokální forma, totiž kantáta, nevíte vůbec nic. Kdysi byla kantáta, skladba, v níž se zpívá, protikladem sonáty, díla, v němž se hrálo na nástroje. Dnes nejsme o moc dál. Kantáta je skladba, v níž nějakou roli hraje vokální složka. Ale jestli je to skladba pro 80členný sbor se 100členným orchestrem, nebo pro jednoho zpěváčka s čelem a čembalem, to se z označení kantáta prostě nedá vyčíst. Georg Philipp Telemann napsal přes 1000 kantát. Jsou to ovšem několikaminutové skladby, většinou pro malý smyčcový ansámbl s čembalem a jedním nebo dvěma solisty. Co kantáta, to perla.

Bach má kantát asi 300. Po několik let psal týden co týden novou. Vtipný popularizátor by ještě dodal, že Bach při tom provozu splodil 20 dětí, takže se zdá, že v životě dělal jen dvě věci, my ale tuto perličku vynecháme. Bachovy kantáty jsou doslova filozofická díla, plná náboženských symbolů a teologických výkladů, z nichž mnohé nám již dnes unikají. Je to duchovní hudba v tom nejhlubším slova smyslu. Kantáty mají nejrůznější podoby, nejčastější je však několikavětá skladba otevřená polyfonním sborem, pokračuje sledem recitativů, árií a duet a končí čtyřhlasým protestantským chorálem.

Kantáta v novodobém slova smyslu může znamenat i velké symfonické dílo s účastí sboru a solistů. Předpokládá se závažný námět, přinášející nějaké poselství pro lidstvo. To je kámen úrazu mnohých kantát vzniklých v 20. století. Jsou dost často poněkud nabubřelé a u svých tvůrců spouštějí jakýsi spasitelský komplex. Některé moderní české kantáty, třeba Vicpálkova kantáta o posledních věcech člověka, zpracovává lidové texty. Ty však vznikly jako prosté říkanky nebo texty k lidovým písničkám. Najednou je se vším patosem zpívá obrovský sbor. Lidový text Kdo se v pátek roznemůže, tomu nikdo nepomůže, praská pod tlakem zložité polyfonie, jako by šlo o nějaký metafyzický axiom. Přitom je to říkadlo.

Zvláštním typem kantáty je oratorium. Často se tím myslí velká kantáta, ale správně by to měla být vokální skladba, která obsahuje vyprávění. Měl by v ní být přítomen epický děj. Typickým oratoriem jsou Bachovi Matoušovi a Janovi Pašie. V roli vypravěče tam vystupuje evangelista, který formou recitativu vypráví události vedoucí ke Kristově smrti na kříži. Árie, dueta a chorály tento děj komentují. Sbor tu obstarává také davové scény, reakce lidu na Pilátovy rozsudky a tak dále. Nedávno jsem v televizi viděl Janovi Pašie inscenované jako divadelní představení a bylo to velmi působivé. Žádná instrumentální hudba nedokáže být tak dramatická jako hudba s textem za přítomnosti lidských hlasů, sólových i sborových. Platí to pro kantátu, oratorium, píseň či sborovou skladbu.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. A jaká hudba vás čeká v programu naší stanice pro následující 4 hodiny vysílání? Budou to skladby od Mendelssohna Bartholdyho, Schönberga, Stravinského, Kaprálové a dalších skladatelů hudby 19. a 20. století. Prvních 20 minut bude patřit žánru smyčcového kvarteta. Anton Bruckner napsal svůj smyčcový kvartet C-moll v létě roku 1862 během svého studia orchestrace u Otto Kitzlera. Kvartet pak zůstal zapomenut, a to až do roku 1950, kdy byla partitura objevena v Mnichově v archivu Brucknerova přítele Josefa Šalka. Můžeme si tak jediné čtyřvěté kvartetní dílo Antona Brucknera nyní poslechnout. Hraje Lipské smyčcové kvarteto.

Milí posluchači, v našem výběru nahrávek hudby 19. a 20. století se v tuto chvíli dostává také na dílo exilového autora Jana Nováka, jedné z nejvýraznějších skladatelských osobností české poválečné generace. Nahlédneme do odkazu Novákových vokálních kompozic, zhudebňujících výhradně latinské texty. Jelikož Jan Novák latinu ovládal, dokázal využít možností latinského metra a jeho rytmu, například pro podtržení významu textu. Poslechneme si Novákovu vokální skladbu pro zborová sóla a smíšený zbor a kapela Exercitia mythologica, česky mytologická cvičení, z roku 1968. Čeká nás 8 miniatur zobrazujících postupně různé postavy antické mytologie. Cyklus Exercitia mythologica Jana Nováka zpívá Martinu Voices s dirigentem Lukášem Vasilkem.

0: To byla Exercitia mytologica, vokální skladba pro zborová sóla a smíšený zbor a kapela od Jana Nováka. Zpíval Martin Voices s dirigentem Lukášem Vasilkem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur vás hudebním výběrem provází Robert Škarda. Nyní je na programu jedna z poměrně často provozovaných scénických skladeb pro symfonický orchestr Igora Stravinského, zásadní skladatelské osobnosti ruské i světové hudby 20. století. Balet Pták ohnivák na téma ruské lidové pohádky vzbudil ohlas již při své premiéře v Paříži v roce 1910. Stravinský ho napsal pro inscenaci ruského baletu Sergeje Djagileva. Ve scénáři, který napsali Michel Fokin a Alexandre Benoit, je ohnivák napůl žena, napůl pták. Je zajat knížetem Ivanem, ale když ho později osvobodí, dá mu kouzelné pírko, kterým Ivan porazí kouzlo nesmrtelného Kostěje. Ten držel v zajetí 13 princezen a kníže Ivan se pak ožení s nejkrásnější z nich. Hudba baletu je zvukově efektní, dosahuje až impresionistické barevnosti. Jednotlivé části jsou dynamicky, tempově i rytmicky kontrastní. Balet o dvou obrazech Pták ohnivák Igora Stravinského zahraje Chicagský symfonický orchestr. Řídí Pierre Boulez.

0: Dozněl balet Pták ohnivák Igora Stravinského na téma ruské lidové pohádky. Hrál Chicagský symfonický orchestr, řídil Pierre Boulez.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v následujících minutách nás čekají písně beze slov. V originále Lieder ohne Worte, tedy cyklus lyrických klavírních skladeb, který v první polovině 19. století zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy. Cyklus 48 skladeb patří k nejznámějším a hudebně typickým opusům romantického klavírního repertoáru. Výběr 17 částí z Mendelssohnových klavírních kusů nám teď zahraje Walter Gieseking.

0: Výběr z klavírního cyklu Písně beze slov od Felixe Mendelssohna Bartholdyho přednesl německý klavírista francouzského původu Walter Gieseking.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, hudebním výběrem na stanici D-dur vás provází Robert Škarda. V našem putování hudbou 19. a 20. století se nyní zastavíme u tvorby Arnolda Schönberga, progresivního autora, kterého známe jako představitele tzv. Druhé vídeňské školy. Mezi nejslavnější Schönbergovy skladby patří melodrama Pierrot Lunaire opus 21, tedy Měsíční Pierrot z roku 1912. Jeho hlavní postavou je smutný klaun, figura známá z Commedia dell'arte, jednoho z druhů renesančního divadla. Autor v třídílném cyklu zhudebnil 21 symbolistických básní ze stejnojmenného cyklu belgického básníka Alberta Girauda, reflektující témata dekadence konce století tzv. Fin de siècle. Schönberg použil původně francouzské texty v německém překladu a pro jejich přednes ve stylu tzv. Sprechgesangu, mluveného zpěvu, předepsal part recitátora, který je obvykle přednášený sopranistkou. Doprovodný instrumentální soubor tvoří celkem 8 nástrojů. V melodramu Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga se představí recitátorka Christine Schaeffer, dále Sophie Cherrier, flétna a pikola, Alain Damien, klarinet a basklarinet, Florent Boffard, klavír, Jean-Marie Conquer, housle a viola a Jean Guyen Keras, violončelo.
2: Den Wein, den man mit Augen trinkt,

Doznělo melodrama Pierrot Lunaire opus 21 Arnolda Schönberga. Recitátorku sopranistku Christine Schaeffer doprovázeli Sophie Cherrier, Alain Damien, Florent Boffard, Jean-Marie Conquer a Jean Guillen Queyras.

Skladatel Rudolf Kubín je bytostně spjat s Ostravou, kde strávil převážnou část svého života. Studoval ovšem na Pražské konzervatoři u Alojze Háby a po ukončení studií působil několik let jako violončelista Pražského rozhlasového orchestru. Později rozvinul činnost skladatelskou, dirigentskou i organizační ve svém rodišti a působil jako hudební režisér v Ostravském rozhlase. Z Kubínově žánrově rozmanité tvorby jsou připraveny k poslechu humoresky, miniatury pro klarinet, housle, violu a violončelo. Komorní kompozice z roku 1969 má 5 částí s programními názvy. Ve vlaku, večerní zvony, kinematograf, moderní láska a klaun. Humoresky vyšly v roce 2020 na albu s názvem Czech Music for Clarinet v provedení klarinetisty Karla Dohnala a Benda Quartet.

0: Humoresky pro klarinet, housle, violu a violončelo od Rudolfa Kubína přednesl Karel Dohnal a členové Benda Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Krátký život české skladatelky Vítězslavy Kaprálové je ohraničen dvěma světovými válkami. Tvůrčí vývoj Kaprálové formovalo studium u Vítězslava Nováka, spolupráce s Bohuslavem Martinů i hudba jejího otce, skladatele Václava Kaprála. Stejně jako její otec, i Kaprálová inklinovala ve svém díle ke klavíru. Jak podotýká muzikoložka Karla Hartl, nepřekvapí proto, že jsou to právě klavírní skladby, které patří ke skladatelčiným nejvyspělejším a nejoriginálnějším dílům. Koncert D-moll pro klavír a orchestr opus 7 pochází z roku 1935. Připravena je nyní nahrávka klavíristy Tomáše Vrány. Snímek vznikl v roce 2022 s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dirigentkou Alenou Hron.

0: To byl koncert D-moll pro klavír a orchestr opus 7 od Vítězslavy Kaprálové. Hrál Tomáš Vávra a Janáčkova Filharmonie Ostrava. Dirigentkou nahrávky byla Alena Hron.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Dalším českým autorem tohoto hudebního výběru na stanici D-dur bude Marek Kopelent, skladatel výrazně reflektující avantgardní snahy druhé poloviny 20. století. Poslechneme si árii pro soprán a orchestr na italské texty renesančních básníků s názvem Il canto degli augei, v překladu Ptačí zpěv nebo také Zpěv anděla. Kopelent árii napsal v letech 1977 až 78. A využívá v ní artikulační a témbrové možnosti lidského hlasu s využitím názvuků historické hudby upomínající na tradici operního zpěvu. V souvislosti s Kopelentovou tvorbou se můžeme setkat s označením těchto postupů jako poetikou sémantické kontrapozice. Zpívá Sigyn von Osten, soprán, hraje Česká filharmonie, řídí Libor Pešek.

In amour, dia, dia, dia, dia, dia.

terra, la terra, la terra, la terrissima.

Il canto degli Augei, árie pro soprán a orchestr od Marka Kopelenta, přednesli sopranistka Sigun von Osten a Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška. To byla také závěrečná skladba vysílacího bloku, který pro vás na stanici D-dur připravil a od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se můžeme těšit na řadu vynikajících děl autorů od raného baroka až k vrcholnému klasicismu v podání těch nejlepších hudebníků věnujících se interpretaci staré hudby. Na úvod zazní symfonie číslo 43 Es-dur Josefa Haydna. Haydnovy symfonie jsou fascinujícím svědectvím vývoje této formy v průběhu druhé poloviny 18. století, k němuž ve své době přispěl rozhodující měrou. Z let 1757 až 95 je dochováno celkem 107 Haydnových symfonií, z nichž většinu napsal během svého téměř 30-letého působení ve službách knížete Esterházyho, kde nalezl takřka ideální podmínky pro svůj umělecký růst. Sám na tuto dobu později vzpomínal. Kníže byl se všemi mými díly spokojený, dostával jsem jeho schválení. Jako šéf orchestru jsem mohl provádět experimenty, mohl jsem pozorovat, co účinek zesilovalo a co ho oslabovalo, a tak jsem ho vylepšoval, přidával, ubíral, riskoval. Byl jsem odříznut od světa. V mé blízkosti nebyl nikdo, kdo by mě znejistil nebo pronásledoval, a tak jsem se musel stát originálním. Symfonie číslo 43 Es-dur, zvaná Merkur, byla napsaná roku 1771, tedy ve skladatelově středním období. Je to doba, kdy se v Haydnově hudbě začínají stále více ozývat osobní tóny, kdy různě experimentoval s výrazovými prostředky, a tyto stylové tendence bývají proto někdy označovány jako Sturm und Drang. Přezdívka Merkur nepochází od autora, symfonie ji získala z dnes neznámých důvodů až v 19. století. V Haydnových symfoniích sice již není předepsán číslovaný bas, ale účast čembala v orchestru Haydnovy doby byla běžná. Nahrávka, která za malou chvíli zazní, je realizována i s čembalovým kontinuem. Kanadský soubor Tafelmusik diriguje z pozice koncertní mistryně britská houslistka Rachel Podger.

Dozněla symfonie číslo 43 S-dur Josefa Haydna. Soubor Tafelmusik řídila Rachel Podger. Georg Friedrich Händel dosáhl skladatelských úspěchů ve třech zemích. Nejprve v rodném Německu, pak v letech 1707 až 1710 v Itálii a nakonec v Anglii, kde se od roku 1712 usadil natrvalo. Ač nikdy nebyl zaměstnán v církevních službách, napsal velké množství významných duchovních skladeb pro tři různá vyznání – protestantské, katolické a anglikánské. Velký význam pro tuto oblast Händlovy tvorby mělo právě jeho italské období. Když 22-letý Händel počátkem roku 1707 dorazil do Říma, platil tu papežský zákaz operních představení a proto upnul své síly na tvorbu oratorií a církevních skladeb. Přestože byl vyznáním luterán, neměl problém tvořit díla v duchu katolické tradice. Různé formy latinské liturgické hudby Händlovi naopak poskytovaly možnost předvést své skladatelské schopnosti, čehož dokonale využil. Salve Regina pro soprán, koncertantní varhany smyčce a basso continuo pochází z roku 1707, bylo provedeno pravděpodobně 16. července v římském kostele Santa Maria in Montesanto, anebo podle názoru některých muzikologů již o dva měsíce dříve v soukromé kapli markýze Ruspoliho ve Vignanelu. Oproti velkolepým zhudebněním žalmů je toto dílo pojato komorněji, ale výrazově velmi intenzivní a koncentrované. Nyní si poslechneme Händlovo Salve Regina v interpretaci sopranistky Gilles Rosé a Millennium Orchestra, který řídí Leonardo Garcia Alarcón.

Vyslechli jsme Salve Regina Georga Friedricha Händla pro soprán, koncertantní varhany, smyčcové nástroje a basso continuo. Solový part přednesla Julie Rozet, Millennium Orchestra řídil Leonardo Garcia Alarcón. Wolfgang Amadeus Mozart zanechal výjimečné hodnoty téměř ve všech tehdy známých hudebních formách, ale přesto lze říci, že zcela zásadní význam pro jeho skladatelský růst i pozdější vývoj mají koncerty pro klavír a orchestr. Právě v klavírních koncertech z vídeňského období Mozart značně rozvinul své instrumentační umění. Orchestr není vůči klavíru doprovodným tělesem, ale vytváří s ním souhru na způsob komorní hudby. Mozart měl ve zvláštní oblibě kombinaci klavíru s dechovými nástroji, které tak získaly mnohdy až koncertantní ráz. Mozartovy klavírní koncerty

Koncerty pak měly zcela zásadní vliv na koncerty Beethovenovi. Jedním z Mozartových vrcholných děl tohoto druhu je i koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459. Mozart jej zkomponoval koncem roku 1784 pro vlastní potřebu, ale provedení je doloženo až 15. října roku 1790 ve Frankfurtu nad Mohanem během slavností korunovace Leopolda II., proto se někdy nazývá jako druhý korunovační koncert. První věta vychází z jednoduchého pochodového tématu, které prochází celou větou a neustále se ozývá pokaždé v trochu jiném harmonickém a instrumentačním kontextu, často je exponováno v dechových nástrojích proti pasážím solového klavíru. Koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur nám nyní zahraje Christian Betzeidenhout na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1805, postavenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr bude řídit jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Solový part přednesl na kopii klavíru Antona Waltra Christian Betzeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz. Začátek 17. století je v hudbě obdobím velkých změn. Lze říci, že jde o jeden z nejzásadnějších stylových zlomů v dějinách hudby. Již u skladatelů madrigalů období pozdní renesance a manýrismu vedla snaha o vyjádření výrazu k uvolňování kompozičních pravidel a vedle polyfonie se začíná cíleně pracovat i s harmonií, včetně volnějšího užívání disonancí. Hudební nástroje se postupně stávají samostatnou složkou, což platí především pro generálbasový doprovod, který se záhy stal nepostradatelným. Se vznikem raně barokního slohu se objevily zcela nové formy instrumentální hudby a došlo k jejímu nebývalému rozvoji. Instrumentalisté se snažili na nástroje napodobit výrazové schopnosti zpěváků a zároveň se i do komponovaných skladeb přeneslo mnoho z tehdy běžné improvizační praxe. Sonáty raného baroka jsou jednověté útvary s bohatým vnitřním členěním, častými změnami tempa, metra a hlavně způsobivými náladovými kontrasty. I přes množství vypsaných ornamentů bylo zvykem jednotlivé party dále vylepšovat improvizovaným zdobením za účelem zdůraznění afektu. Italský skladatel Dario Castello patří k nejvýznamnějším raně barokním skladatelům zaměřeným výhradně na instrumentální hudbu. Narodil se a žil v Benátkách v letech 1602 až 1631, kdy podlehl morové epidemii. Dochovalo se od něho celkem 29 sonát pro 1 až 4 sólové nástroje a basso continuo, vydaných tiskem ve dvou sbírkách nazvaných Sonate concertate in stil moderno per sonar, první kniha roku 1621 a druhá 1629. Obě sbírky patří k tomu nejoriginálnějšímu, co v tehdejší době vzniklo, a četné dotisky svědčí o jejich oblibě. Castellovy skladby jsou proslulé velmi náročnými party, ale jejich virtuozita se při odpovídajícím provedení nikdy nemíjí účinkem. Sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo je součástí druhé tištěné sbírky z roku 1629. Přednese nám ji italský soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti cink, Rosella Croce barokní housle a Nicola Lamon varhany. Na nahrávku byly využity velké varhany z první poloviny 17. století v chrámu Casa di Marcaria v Mantově.

To byla sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo od Daria Castella. Hrál soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti, cink, Rosella Croce, barokní housle a Nicola Lamon, varhany.

Ensemble Aeolus je francouzský soubor historických dechových nástrojů zaměřený na hudbu 17. a 18. století, pojmenovaný podle řeckého boha větru Aeola. Své nástroje se snaží používat v historicky co možná nejvěrnější podobě, bez obvyklých současných kompromisů. U žestů to znamená užití skutečných přirozených nástrojů bez dolaďovacích dírek nebo techniky krytí v případě lesních rohů, a u dřevěných dechových nástrojů jde v první řadě o hru na dvojité plátky neboli strojky zhotovené dobovým způsobem. Uměleckým vedoucím a zakladatelem je významný francouzský trumpetista Jean-François Madève, který zároveň hraje i na barokní lesní roh a je průkopníkem hry na přirozené žestové nástroje bez moderních dolaďovacích pomůcek. V interpretaci tohoto výjimečného souboru nyní vyslechneme svitu F-dur pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot Georga Filipa Telemana. Je to typ obsazení bez akordických nástrojů bassa continua, užívaný pro venkovní produkce. Navazuje na tradici francouzských dechových souborů tvořených hoboji a fagoty, které rozšiřuje o dva lesní rohy. Zároveň lze Telemanovy skladby pro toto obsazení považovat za raný příklad dechové harmonie, která nabyla značné obliby v druhé polovině 18. století. Soubor Aeolus vystoupí v tomto složení. Elsa Frank a Joan Maître barokní hoboje, Jean-François Madève a Pierre-Yves Madève barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio barokní fagot.

Vyslechli jsme svitu F dur Georga Filipa Telemana pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot. Hrál soubor Aeolus v obsazení Elsa Frank a Joan Metr, barokní hoboje, Jean-François Madef a Pierre-Yves Madef, barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio, barokní fagot. Sonáta pro klavír číslo 14 c-moll, Kechlův seznam 457 Wolfganga Amadea Mozarta nese v autorovi vlastním katalogu skladeb datum dokončení 15. října 1784. Je v mnoha ohledech výjimečným dílem. Je jednou ze dvou Mozartových klavírních sonát v molové tónině a nese nápadné beethovenovské rysy. Podobnost s Beethovenovou patetickou sonátou C-moll, napsanou o 14 let později, je poměrně zjevná. Je psána ve stejné tónině, rovněž druhé věty jsou obě v tónině a zdur. Spolu s fantazí C-moll, napsanou o několik měsíců později, ji věnoval své někdejší žačce Tereze von Trattner. Sonátu C-moll, Kechlův seznam 457, si nyní vyslechneme v nahrávce na originální Mozartův nástroj, který roku 1782 postavil významný vídeňský výrobce klavíru Anton Walter. Hrát bude vynikající mozartovský interpret a zároveň i muzikolog Robert Levin.

Dozněla sonáta číslo 14 C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Na originální Mozartův klavír od Antona Waltra hrál Robert Levin. Hudební život v Anglii první poloviny 18. století významným způsobem ovlivnil mimo jiné londýnský hudební vydavatel John Walsh. Byl vynikajícím obchodníkem s mimořádně vyvinutým citem pro to, co se bude líbit. Roku 1715 Walsh vydal z dnešního pohledu pirátským způsobem sbírku 12 koncerty Grossi opus 6 Arcangela Corelliho a ta se v Anglii dočkala takové obliby, že ovlivnila podobu domácí koncertantní tvorby na mnoho desetiletí. Nejvýznamnějším dílem, reflektujícím styl tohoto italského mistra, se stal cyklus 12 koncerty Grossi Georga Friedricha Händla pro stejné obsazení, tedy pro dvoje housle, violončelo, smyčcový orchestr a basso continuo, pouze s později přidanými hobojovými party ad libitum. Händl je zkomponoval během září a října roku 1739, každé koncerto Grosso zvládl napsat za jediný den. Shodou okolností získal Händlův cyklus následující rok při Walshově vydání tiskem i stejné opusové číslo 6. Händl ale nevytvořil pouhou napodobeninu Corelliho děl, ale jeho styl dále rozpracoval, obohatil svou nezaměnitelnou melodikou i velmi citlivě aplikovanými prvky stylu francouzského. Své koncerty Grossi Händl uváděl jako mezihry během oratorních představení. Koncerto Grosso číslo 1 G-dur nyní uslyšíme v podání souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí koncertní mistr Bernard Forck.